0: Rádio Express.
1: Vaše letné rádio.
2: Dvíhaš obočie, špúliš na mňa pery.